Moje rodne, selo moje milé, jaké žalo stalo strašno o Cyrille. Zapustili hora, zapustili luka, nestlídno už nikde tu robitnoj ruka.

Šandár, prukľáti. Znali neverškom naňáty, že bylím s noči guľáty, staroste dívku cilováty.